0: Politie, e čas za dobro glasbo.
1: Čas za sprostite.
2: Politie, mám rád, keď se vozím s biciklom.